0: Zone.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

religion. I said, can you feel it?

I'm gonna go.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Pickles, nejvíc jedu. Nejvíc jedu ve vysílání.
1: Fajn.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

je to paráda, že jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál se mi super a říkám, spojil jsem se na všechno každým velkým pozitivním.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
8: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
7: Ne, co to je?
8: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
7: Fakt jo? A co to stojí?
8: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
9: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

Astro. No.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově.

0: Get ready for the sound. Fresh.
1: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
2: This is Beyonce.
3: Hey, this is Halsey.
4: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
5: Rychlý počasí, takhle ráno. V Česku je dneska docela příjemně. Teploty se většinou pohybují kolem 10 až 13 stupňů. Obloha je střídavě oblačná a místy se můžou objevit třeba přehánky. Přes den se ale oteplí zhruba na 20 až 24 stupňů.
0: Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
0: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
4: Kristin Esposito.
5: Ahoj lidi, trošku taky překvápko, tohle je dneska trošku jako nečekaný. Normálně se spolu potkáváme, nebo spíš slyšíme od 12 dneska. To tady společně rozjedeme od 8, není tady Míša, bude tady odpoledne, nebojte se, jenom jsme se prohodili. Ale jako je to zvláštní, jo, je to trochu jako, je to tak, ale víte co, aspoň spolu můžeme jednou stávat a protože je sobota, nikam nespěcháme, nebo možná spěcháme, prostě si dáme tipy. Za malou chvíli si dáme tipy na dnešní den. A protože je ráno, tak se potřebujeme pořádně probudit. Jedině s naším playlistem Rose, Bruno Mars, APC, to nás rozhodně probere, tak pojďme rovnou na to.
0: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
0: Fajn.
2: Nenom, game. Nenom.

8.12. Lidi, jestli jste neměli pocit, že začalo léto, což chápu, protože posledních pár dní to tak moc venku nevypadá, tak ale tenhle víkend už jako

tom není nejjednodušší, ale ty vzpomínky za to samozřejmě stojí. A jestli třeba nejste úplně festivalový typ, tak i tak je z čeho vybírat, protože klasický koncerty v podobě Evy Farný by mohly být fajn. Ona totiž startuje 3 Edeny. Dneska je ten první termín a ještě tam nějaký lístky jsou, tak pokud byste chtěli, samozřejmě zítra je další a potom ještě v úterý je jeden Eden poslední, tak abyste to věděli, že ty lístky tam ještě pořád jsou, tak nemusíte vyšilovat, stačí koupit a určitě si to užít, taky tam plánuju jít. No a pokud úplně chcete jako vyměnit jinou atmosféru, tak červen, co k němu patří létu, než letní kina samozřejmě. To prostě k tomu patří. Karlínský kasárny znovu promítají pod černým nebem a upřímně film venku, deka, něco dobrýho kidlu, to je podle mě jedna z nejlepších věcí na létě. Takže až už dneska skončíte v davu pod pódiem, v první řadě na koncertě nebo pod hvězdama v letním kině, hlavně neseďte doma, protože by mělo být konečně hezky. Rozhodně napište, co právě děláte, nebo co budete dělat. 7 na 4, 6 3 4, 6 3 4, dejte vědět o sobě něco. No a my jdeme zase dál, teď už Stella Lefty, její Boston na fajnu.

0: na fajnu o víkendu. No a já jsem se vás před malou chvílí ptala, co dneska máte v plánu. Jakoby je cítit, že vysílám ráno a ne to, protože ještě vidět, že jste takový trošku unavenoučky, ale budu ráda, když se postupem dne budete zlepšovat v tom posílání, ale přece na mě nějaká zpráva přišla, napsala mi Terka: ahoj, já mám dneska v plánu absolutně nic. Jsem po maturitě, ležím v posteli a hodlám tam zůstat co nejdýl. To je ale cool, že jakoby sice můžeš spát, ale posloucháš fajn. To je super, to je, děkujeme za to a vlastně je to super. Další napsal Tom: ahoj, za chvíli vyrážíme na výlet do Beskyd, tak posloucháme už od rána v autě, držte nám palce, ať se nestratíme. Jasný, hele, tohle to je taká klasika, budu držet palce a já vám extra moc děkuju za vaše zprávy. My pokračujeme samozřejmě dál, za malou chvíli třeba Sigala nebo taky Dominik Fajk, tak rozhodně vydržte, za malou chvíli to na fajnu bude.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes,
6: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
13: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hit.

0: Milky, Mall Grab, Just the Way You Are, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při sobotě. A všichni jsme to možná asi zaznamenali, Instagram a Facebook po celém světě měli výpadek. A já mám zase nějakou menší jako zpověď, já jsem si to třeba vůbec nevšimla. Fakt, ale ne proto, že bych byla nějak hrozně vyrovnaná osoba, co nepotřebuje sociální sítě, to vůbec ne. Ale byla jsem na tom rokáči, nebo jako furt tam jako jezdím. A když mi jako Instagram a nefungoval, tak jsem si prostě řekla, že to bude asi signálem, protože tam je hodně lidí, že jo. A šla jsem prostě dál, ale až později jsem zjistila, že to nešlo nikomu. Úplně mě zarazilo, že jsem to vlastně ani nepotřebovala vědět, protože jsem byla někde, kde se dělalo tolik věcí kolem mě, že mi vůbec jako nechybilo koukat, co se kde někomu jinému děje. Normálně bych asi 10krát restartovala aplikaci samozřejmě, to se nás všichni taky dělali, hledali chybu, byli lehce nervózní, ale když stojíte v tom davu, zpíváte a řešíte, jestli přežijete další den festivalu bez hlasu a spánku, tak je vám to asi úplně jedno, že vám nejdou storíčka. Možná je to vlastně docela dobrý test. Jestli si všimnete, že prostě nefunguje Instagram až po několika hodinách, tak asi vlastně žijete svůj život docela dobře. Hele, pojďme zase dál. Raven Lenay, Rex Orange County, jejich Love Me Not, to nás čeká, tak nás čeká třeba Eva Farná, její novinka Big Mac, tak se na to těšte a teď to tady máte.
1: Yeah, yeah. It's a hit. Yeah. Fine.

0: Tohle byla Eva Farná i Big Mac tady u nás na Fajnu. Má to jiný grády, když víme, že dneska prostě startuje ty Edeny, takže to bylo takhle tak. A my jdeme samozřejmě dál, další songy jsou tady. Tohle to je Harry Styles a jeho American Girls. To tady bude už za malý moment, tak si na to rozhodně počkejte a za malou chvíli to tady bude.
1: Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Ano, prosím.
8: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
7: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
8: No tak já jedu k vám.
7: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
9: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
9: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Je, to je boží kuchyň.
18: Je, a jak je praktická.
19: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
17: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
18: Je skvělá, Vyťardo.
19: www.jninteriér.cz.
20: Využijte váš prostor.

to, byl Kato John, Turn the Lights Off, 8.53 na Fajnu. No a já tady pro vás mám takový, řekněme, secret info. Mám pro vás takovou zprávu pro všechny, co mají playlist plnej Charlieho Puth. Já nevím, jak se to jinak vyslovuje, jo? Myslím, že to takhle je. Charlie Puth, známe všichni ty jeho songy, samozřejmě, to je všude. Ale teďka pozor, my vám budeme rozdávat zase nějaký lístky na jeho koncert, protože tady tohle léto bude vystupovat. No a to už je taková klasika, že my vám dáváme lístky. A teďka pozor, nebude to jenom tady v éteru, ale třeba i na našem Instagramu, kde jsme jako Fajn Radio. Takže jestli nechcete, aby vám něco uteklo, tak doporučuji dělat dvě věci. Poslouchat nás tady v éteru a sledovat Fajn Radio na Instagramu. Jo, kdy přesně budeme soutěžit, to vám ještě neřeknu. Ano, přesně takhle vás budu napínat. Ale jedno je jistý, několik z vás se tohle léto zaspívá Attention nebo We Don't Talk Anymore pěkně naživo. A upřímně, jestli to provázete, tak pak už o tom opravdu mluvit nebudeme.

0: To je Viktor Sheen, Dopamin, to nám dohrálo teďka na Fajnu, 8.59, to znamená, že jsme na konci první hodinky, tři ještě čekají, hrozně vydržte, za chvíli se zase slyšíme.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov, Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
8: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
0: Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska v Česku je docela příjemně. Teploty se většinou pohybují kolem 12 až 14 stupňů. Obloha je střídavě oblačná. Místy se můžou objevit přehánky přes den, se ale oteplí zhruba na 20 až 24 stupňů.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
8: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, dobré ráno pro někoho. Startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin tentokrát. To jsme se s Míšou prohodili, jenom pro info. Míša tady bude, od 12 se můžete slyšet. Teď jsem tady já a budeme řešit jedno zásadní téma. Znáte takový ten pocit, když někomu přeposíláte nebo prostě posíláte něco, co by jste úplně třeba neměli někomu jinému a teď máte nervy, abyste to poslali tomu správnému člověku? No, nejde o nějaký jako extra tajný věci. Jde třeba jo, jenom jeden takový screenshot, jo? Takže o tom se pobavíme za malou chvíli, rozhodně vydržte. A mezi tím to rozjedeme rozhodně skvělýma bangrama. Tady jsou...
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Pink Panthers, nebo taky Pharrell Williams. Happy. Právě teď na Fajnu.

0: Robin Schulz, Cyril, Sam Martin. World Gone Wild tady u nás na Fajnu dohrál právě teď 9.12, to je aktuální čas. No a já nevím, jak to máte lidi vy, ale já potřeba odesílání zpráv vždycky jsem jako to ještě jednou úplně kontroluju, komu jsem tu zprávu vlastně poslala, někdy třeba i dvakrát, protože existuje jedna věc, která mě děsí víc než cokoliv jiného, a to poslat něco, co mělo zůstat jenom mezi dvěma lidma. A teďka to nemusí být žádná tajná fotka, stačí nějaký screenshot, že jo? Známe to. Podle mě to všichni známe a všichni jsme aspoň jednou udělali to, že nám někdo něco napsal, teď vy jste si to vlastně udělali jako snímek obrazovky, neboli screenshot, a prostě si to poslali třeba svý kamarádce nebo někomu jinému, kdo je jedno a komu, ale prostě nějaký screenshot, nebo třeba i trapný memečko, nebo třeba nějaká pomluva, že jo, kterou jste poslali ty kámošce, a najednou zjistíte, že internet je super místo, dokud něco nepošlete špatně. Myslím, že jako naše generace má strašně zvláštní schopnost, a to dokážeme během pár sekund poslat něco, co pak dalších 5 let třeba můžeme litovat. A já jsem si proto dala taky jedno pravidlo, když už nějaký zprávy přemýšlím víc než 10 sekund, tak jim možná prostě radši jako neposílám, jo? Protože trapný momenty v reálu zmizej, ale ten internet, ten má bohužel paměť lepší než cokoliv jiného, takže moje životní rada, něco, nebo než něco pošlete, dejte si 10 sekund pauzu, protože 10 sekund přemýšlení je pořád lepší než 10 let vysvětlování.
1: Hey, this is Taylor Swift, you're about to hear my song

0: Tohle to byla Lady Gaga, Paparazzi, takový starý hit, ale pořád jde bomby a mega, věřím, že vám udělal lepší náladu. Máme 9.25, posloucháte fajn a já jsem si u toho jakoby uvědomila jednu věc, když jsem mimochodem jako tak random poslouchala. Děti jsou asi jediný lidi na světě, kteří vám způsobí třeba obrovskou škodu a vy je stejně vlastně jako musíte mít rádi. Za chvíli to víc probereme, počkejte se na to, jako zní trošku jako divně, ale nebojte, vyřešíme to a za chvíli taky třeba tenhle skvělý banger. Je to všude a je to tady i u nás a je to Viktor Kal a Juli Koli a jich dva Red Bully. Tak za malou chvíli, na fajnu.
1: Fajn víkend. XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: 每一件漂亮的T恤, 条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

No a fakt jo, 3letá holčička rozstříhala tátovi skoro 40 tisíc korun na malý konfetky. Jak roztomilý, že jo? No a já se přiznám, že mě na tom nejvíc fascinuje jako tahle věc, že ona vůbec jako nevěděla, co dělá, že jo? Pro něj to prostě byly barevné papírky. Takhle záleží, kolik by jí bylo, víš co, kdyby to byla třeba 15letá dcera, tak je to trošku něco asi jinýho. Tam byl asi nejproblém, ale tady ty holčice byly fakt 3 roky. Zatímco ona měla nejlepší tvořivou chvilku svého života, její táta asi přemýšlel, jestli se dá vrátit rodičovství do 14 dnů bez udání důvodu. Já děti ještě jako nemám, je mi 18, ale myslím si, že děti jsou vlastně největší jako hazard. Jako nikdy nevíte, jestli vám nakreslejí hezký obrázek nebo rozstříhají úspory. A stejně na tom nejlepší to, že za pár let se tomu budete smát, teda spíš ta máma se tomu možná bude smát, táta bude podle mě ještě v roce 2050 říkat, a tady někde začaly moje finanční problémy. No, no, známe to. Hele, Rue Gale, Pretty on Paper, to si dáme právě teď, tak pojďme rovnou na to. Let's go.

hvězda naší Next Generation je song Pretty on Paper tady u nás na Fine Weekendu. No a za chvíli budeme řešit novinky a za chvíli i nový song je tady u nás v éteru. Třeba tady Swims, Mr. Know It All. Jedna z novinek tady u nás v playlistu a tu si dáme za malou chvíli a potom taky si představíme nějaký nový songy, co vyšly tenhle týden. Je toho dost, fakt jako tentokrát se jako nikdo nenudil a je toho hodně, tak se na to připravte a všechno tohle za malou chvíli na Fajnu.

0: prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn. Fajn Radio CZ. Turn it up, turn it up.

Boy, taky jeho song Beautiful Life tady u nás na Fejnu dohrál právě teď 9.54, no a my pojďme na ty novinky v hudbě, je toho fakt hodně. Dneska tady máme první tři novinky, zítra si zase odpoledne dáme další tři, známe to, pojďme na to. Eva Farna, neříkej, co má se stát. Eva, teda musím říct, že jede neskutečný tempo. Po singlech Perpetuum Mobile a Big Mac přidává další novinku, neříkej, co má se stát. Je vidět, že si poslední měsíce fakt užívá, navíc dneska startuje její série koncertů v Edenu, takže timing úplně perfektní. Já bych tomu dala takových krásných 9 z 10, jo? Topka. Pojďme dál. Tohle, to je Sofian Mešmeš. A lidi, ten má taky docela už

0: teď to jsou hvězdy. Já nevím, já můžu dát takový osobní tip? Já čekám album. Takhle, sám Sofian o tomhle songu mluví jako jeden, že je jeho jeden z nejlepších a já to musím jedině potvrdit. Fakt ta hudba, ty texty, fakt 10 z 10. Jo, já mám 10 z 10, je to tak. Pojďme taky do zahraničí. Olivia Rodrigo, jak jinak? Ona vydala album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Super krátký název. A jedním z těch songů je Stupid Song. To je on. Stupid song could ever say. Je to tak. Je to taková jako zamilovaná chaos energy. Člověk ví, že je úplně mimo, ale stejně se to užívá. Fanoušci už teďka píšou, že jde o jeden z nejsilnějších songů její kariéry a dost možná jeden z favoritů celého alba. Mě to baví, každý z nás podle mě měl takovou tu Olivia éru. Takže krásných 8,5 z 10. To jo. Toto máme bangry, co? No, pokračujeme dál v bangrech, protože teď už přichází Tame Impala, Jenny a její Dracula.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn? Fajn.
1: Get ready for the sound. Fresh.
5: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
6: This is Beyonce.
7: Hey, this is Halsey.
0: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
8: Pojďme zase na počasí. V Česku je dneska příjemně, teploty se většinou pohybují kolem 10 až 15 stupni, obloha je střídavě oblačná, místy se můžou objevit i přehánky, ale přes den se oteplí zhruba na 20 až 24 stupňů.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
8: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristin. A lidi, pokud teďka posloucháte, pokud jste třeba i teďka naladili naše rádio, tak rozhodně vydržte, protože budeme soutěžit. Je to tady, lidi, soutěžíme o dva lístky na Charlieho Puth, který tady bude v červenci tenhle rok normálně tady v Praze, takže my vás tam dostaneme a jediný, co musíte udělat, je volat k nám do studia. Ne hnedka, nevolejte teď, ale přijde. Přijde ten čas, určitě to poznáte, budete vyzváni, ať zvednete, nebo zvednete, ať zavoláte na 724-634-634, odpovíte na jednoduchou otázku a lístky budou vaše. Takhle jednoduchý to bude, ale teď už další songy. Ray Dalton nebo taky tohle.
1: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
1: Fajn.
8: No taky Hozier, Nobody Soldier. Právě teď na Fajnu. Tak si to užijte a nezapomeňte, soutěž bude.

0: Lidi, máme tady soutěž. Soutěžíme o dvě vstupenky, o dva lístky na Charlieho Puth, který už 28. července vystoupí tady u nás ve fóru Karlín. No a nám už se dovolal Daniel. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Jak pak se máš?
1: Ale mám se dobře, protože jsem přišel z práce, jako teda musím vařit, ale tak to nevadí, to už je taková malá povinnost, abych se najedl a nakrmil i jiný lidi.
0: To zní ideálně, to je skvělý. Hele, posloucháš ty Charlieho, nebo to pro někoho máš? Jak to máš?
1: Spíš pro kamaráda, který bude mít narozeniny, tak
0: okay.
1: Je rád vyhrál teda.
0: To je super. Hele, mám pro tebe tady jednu otázku. Já věřím, že pro tebe bude jednoduchá. No má se nervózní za tebe, ale pojďme na to. Jsi připravený?
1: Ano.
0: Let's go. Tak jo, tak otázka zní. Charlie Puth často říká, že bez čeho by se při skládání hudby neobešel. Za A bez kávy, za B bez klavíru, za C bez sluchátek.
1: Já bych řekl bez klavíru.
0: Co to bylo?
1: Bez klavíru.
0: Bez klavíru? No tak máš to správně samozřejmě. Hele, bylo to jednoduchý. Velice ti gratuluju. Dva lístky jsou tvoje. A takže to máš pro svého kamaráda, to je skvělý. Ještě jednou moc gratuluju. A měj se krásně, třeba se slyšíme zase někdy.
1: Ahoj.
0: Tak jo, ahoj.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now. To nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 10.23, no a před malou chvílí, jste asi museli slyšet, jsme soutěžili o lístky na Charlieho Puza, který tady bude už 28. července ve Foru Karlín. No a my pro vás samozřejmě stále máme nějaký ty lístky, bude se soutěžit i zítra a potom taky i na našem Instagramu, takže rozhodně poslouchejte zítra a sledujte zítra i Instagram, nebo celkově sledujte náš Instagram Fajn Radio po celou dobu, nejenom zítra, jo? Tam se budete dozvídat různý informace o té soutěži a samozřejmě my jdeme dál. Loy, Red Eyes, nebo taky DJ Snake, Justin Bieber, to tady bude všechno za malou chvíli, počkejte se na to, bude to tady.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe,

0: Vždycky fresh.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Instagram,
13: YouTube.

byla Eva Farná, jí Perpetuum Mobile na fajnu. 10.36 je aktuální čas, no a já nevím, jak to máte lidi vy, ale já třeba miluju filmy, u kterých si celou dobu říkám, jako tohle bych přece nikdy neudělala. A pak přijde konec a já zjistím, že bych to možná udělala úplně, ale úplně stejně. A přesně na mě takhle působí novej český thriller, Call se to jmenuje. Je to o chlapovi, který mu jeden jediný klik na internetu převrátí život úplně vzhůru nohama. A upřímně, mě na tom jako přijde nejděsivější to, že to nezní vůbec nereálně, protože většina thrillerů je o vrahovi, co vás pronásleduje někde v lese, ale tady máte prostě jenom telefon, internet a jedno špatné rozhodnutí. A to je podle mě mnohem děsivější. Navíc mě baví, že se v Česku poslední dobou točí filmy, které nejsou jenom romantické komedie nebo pohádky, ale věci, po kterých budete ještě večer ležet v posteli a říkat si, co bych asi udělala já, protože přesně tyhle filmy, třeba já mám fakt jako nejradši, když teda pak jdu spát a mobil radši otočím displejem dolů, ale jenom ať to víte, že to tak je, protože jako takhle. Jestli vás děsí horory, kde někdo běhá s motorovkou, tak nový český thriller Call vás vyděsí jakoby fakt ještě víc, jo. Tohle je úplně jiný level. No, tak se na to, když tak mrkněte, až to bude venku. Jmenuje se to Call, takovej tip. Teď už jdeme dál, protože se vrátíme zase trošku v čase. Taylor Swift, I knew you were trouble. To zdáme právě teď. Tak let's go!

0: Swift, I knew you were trouble, tady u nás na Fajnu dodal právě teď 10.41, aktuální čas a lidi, takhle, ono se to těžko říká, protože představa, že řeknu, že sport není do jistý míry zdravý, je fakt zvláštní, ale je to tak, když sport škodí zdraví, prostě to tak je, za chvíli o tom pokecáme a mezi tím třeba tenhle banger. To je Kellyn a taky Stein 27, vítej mezi náma v remixu o Nobody Listen. Tak to za malou chvíli tady u nás na Fajnu, tak se na to počkejte.
1: Na Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná tvoje šance.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
8: Instagram,
7: YouTube,
8: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Baby.
8: Fine.
12: Pítej mezi náma naše otcové jsou důvod.

With DMC, Bees, Honey at the Party. Dohrálo právě teď u nás na Fajnu. S váma Kristin a mám tady pro vás takovou jako novinku. Já mám totiž pocit, že třeba internet nám občas jako lže. No, to už asi jako tak trošku tušíme, protože když otevřeme jako sociální sítě, tak máme pocit, že všichni vstávají v 5 ráno, pak běží 10 kiláků, jdou do fitka, dají si zelený smoothie a vy si mezi tím gratulujete, že se třeba vypili aspoň jednu skleničku vody. Jenže teďka vyšla dlouhodobá studie a ta říká něco strašně uklidňujícího. Že nemusíte být perfektní, nemusíme cvičit každý den a že pro zdraví může být úplně v pohodě i to, když se párkrát týdně buď zacvičíte, anebo jenom jako třeba projdete a zbytek času prostě normálně žijete, jo? A já si myslím, že to potřebujeme všichni slyšet, protože jsme generace, která se občas připadá trošku líná jenom proto, že není produktivní 24 hodin denně. Přitom zdraví není soutěž, jo? Pojďme si to uvědomit, nikdo vám nedá medaily za to, že jste byli nejvíc vyčerpaný. Tak si to pamatujeme a jdeme dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To si dáme právě teď, tak let's go.

0: tohle to byl Šabuzí Born to Die tady u nás na Fajnu 10.59. To znamená, že jsme na konci i třetí hodinky a ještě jedna nás společná čeká. Tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte, dáme si rychlý počasí, aby jsme viděli, jak to venku vypadá a potom půjdeme zase na to.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově.

0: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Pojďme rychle ještě na to počasí. Dneska máme docela příjemný den. Ráno bylo spíš chladněji, ale teď už se postupně otepluje na zhruba 20 až 24 stupňů. Obloha je většinou polojasná až oblačná. Místy se může objevit krátká přehánka, ale celkově to vypadá docela na fajn. Takovou jarní sobotu.
1: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
2: Ahoj lidi, startuje čtvrtá a také poslední hodinka Fajn víkendu. S váma Kristin, 11.02, to je aktuální čas. A my pojďme na to. V téhle hodince budeme toho řešit docela dost. Třeba prvního trilionáře, anebo taky další film Backrooms. A co Backrooms říká o našem psychickém zdraví. To probereme už za malou chvíli, tak se na to počkejte. Ale samozřejmě k tomu nesmí chybět skvělý songy Beberex, anebo taky Loot, Matafix, Big City Life právě teď. Tak pojďme na to.

co, byl Mal Smith, jeho Nice to meet you, u nás na fajnou 11.11, aktuální čas, něco si přejte, to je fakt krásný. No a lidi, existují horory, u kterých si zakryjete oči, a pak existují horory, u kterých si zakryjete mozek, a přesně do druhé kategorie patří Backrooms, nový film, který vychází z internetové legendy o nekonečných prázdných chodbách, kde všechno vypadá povědomě, ale zároveň úplně špatně. A já musím říct, že na tom mě děsí jako jedna věc, víc než cokoliv jiného. Nejsou tam klasický monstra, co na vás vyskočí z rohu, ale spíš pocit, že jste někde, odkud se nedá úplně vystoupit zpátky. A že vaše hlava si s vámi začíná dělat vlastně co chce. Co mě na tom baví, je, že to není jenom jako obyčejný horor, ale spíš takový jako zvláštní psychologický test, by se dalo říct, protože celý to působí jako něco mezi snem, vzpomínkou a realitou, která se začíná rozpadat. A upřímně, já nevím, jestli je horší to, co vidíte, nebo to, že si nejste jistý, co je vlastně pravda. A přesně to je ten typ filmu, po kterém pak jdete domů a najednou si dvakrát rozmyslíte, jestli necháte rozsvíceno na chodbě. A jestli je tenhle film o něčem fakt pravdivým, tak o tom, že nejvíc creepy místo není opuštěný dům, ale naše hlava třeba ve 3 ráno. Jo, tak to je tak. Chemical Brothers, jejich Go, to si dáme právě teď na fajnu. Tak pojďme na to.

0: Ale co, byla Zara Larsson, Lush Life tady u nás na Fajnu, 11.22, to je aktuální čas. To znamená, že se pomaličku jistě blížíme ke konci, což znamená pro mě jediný a to, že za malou chvíli tady bude random fakt, takový jako random info na závěr vysílání. Dostaně se máte na co těšit, tentokrát to bude fakt jako zajímavý. A za chvíli taky Hurts nebo taky Lonely, Don't Worry, to všechno tady bude, tak se na to počkejte na Fajnu.
1: Fajn víkend. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
6: Interiér.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jonointeriér.cz.
9: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
10: Fajn. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
11: Here we go.
12: Here we go.

0: co byly all time low, taky Blackberry, Monsters tady u nás na Fajnu, 11.37 aktuální čas. No a tak Elon Musk je oficiálně první trilionář na světě. Já mám pocit, že v tuhle chvíli už peníze přestaly být čísla a začaly být spíš nějaký jako sci-fi žánr nebo co, protože víte, miliarda, to si ještě nějak jako představíte, ale třeba luxusní auto, byt, dovolená, že jo, ale trilion, to už je spíš jako koupím si vlastní planetu a ještě mi zbyde na parkování. SpaceX navíc vstoupila na burzu a její hodnota vyletěla tak vysoko, že to už ani růst, to je spíš, že už to není ani růst, to je spíš jako takový odpal do vesmíru. Co je na tom jako nejlepší, že díky tomu se tisíce zaměstnanců stali milionáři, což je super, jen já bych potřebovala nejdřív začít u levelu jako člověk, co nemá strach otevřít bankovní apku. A teďka upřímně, kdybych měla trilion dolarů, tak bych asi první věc udělala to, že bych si třeba koupila čas, protože ten mi chybí víc než peníze. A druhá věc, asi bych si stejně koupila akorát větší postel, pizzu, nějaký ty auta navíc, protože evidentně i s trilionem dolarů člověk skončí u toho, co zná. Jen teda s o dost dražší pizzou a těma autama. A já jen doufám, že Elon Musk vymyslí nějakou kolonii na Marsu, tak tam bude i verze nějakých low budget věcí, co třeba pro nás, co máme problém koupit si i lístek na MHD bez stresu, jo? Tak snad to tak bude.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fajn. Teď už Sombrého Potential tady u nás na Fajnu, tak pojďme na to.

0: Sombr a jeho novinka Potential. Prohrává právě teď u nás na Fajnu o víkendu s váma Kristin. Hele, pomalu jistě se blížíme ke konci, ale ještě předtím tady samozřejmě máme nějaký ty songy, musíme se tím probrat, myslím si, že to nebude žádný problém. Pojďme na to. Another Talk to You. Co vy na to? Já si myslím, že by to šlo, tak to si dáme za malou chvíli třeba taky Harry Styles nebo Sub Focus. Tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Jedna vteřina, jeden hit, jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmochův ostrov Kolín.
2: Vystoupí Ben Kristoval.

0: servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
4: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
5: Instagram,
4: YouTube,
5: TikTok,
4: co je zrovna teď in. Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Radio CZ.
6: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fajn.

0: Republic.
1: One Republic.
0: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
0: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
4: 3, 2, 1.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
7: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Hej, už máš řidičák?
6: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
6: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
2: Fajn. Sleduj nás na TikToku. Hledej Fajn. Kamisko.

O můj bože, 12 hodin. 12:00. Proč tak zdůrazňuju? Strašně jednoduchý. Normálně se slyšíme od 8 do 12. To znamená, já už mám mít volno. A nemám. Ale to nevadí. Já se na vás těšila. Doufám, že i vy na mě. Za chvilku se řekneme, co je dneska vůbec za den. Já doufám, že to s váma Kristy nerozebírala. Kouká na mě, že ne, takže dobrý, musím jí pochválit. Moje oblíbená rubrika už za chvilkou na fajnu. Do té doby nějaký naše songy, třeba Bruno Mars, jeho I Just Mind, nebo neskutečná Gracie Abrams, její Dead So True. Právě teď dejte si tenhle banger společně s náma.

obohacuje náš letní playlist na fajnu Jay-Z Empire State of Mind. A my si společně musíme říct, co je dneska vůbec za den. Je 13. června, jo, to máme v kalendáři všichni, to víme, jo, dobrý. No ale taky je světový den ginu. V sobotu jdeme kalit, pojďte, gin tonic, můj oblíbený drink, růžovej, žlutý, je to úplně jedno. Všechny jsou prostě skvělý, nebo taky má svátek Antonín. Na rovinu Antonína neznám, znám Toničky, který měli včera svátek, ale jestli znáte Antonína, všechno nejlepší, dejte mu kytičku, růžičku, je to jedno. Nebo mu třeba jenom udejte hezký den, napište mu zprávu, čau Toníku, Antoníne, máš prostě dneska svůj den. Nebo taky narozeniny slaví Olsenky. Jako sorry not sorry, kdo stejně jako já sledoval Full House, neboli Plný dům na Smíchově na Nově 2, tak moc dobře víte, máme to na srdíčku, kde právě malou Michelle, postavu, která se jmenuje stejně jak já, hráli právě Mary-Kate a Ashley Olsenovi, kteří právě dneska mají narozeniny. Všechno nejlepší. No dobře, já už nebudu trapná, dáme si další songy. Za chvilku Imagine Dragons, jejich Bad Liar, nebo už teďkon Where's My Husband? Hraj jeden z největších bangrů, který máme u nás na fajnu. Dejte si ho s náma.

0: asi jedna z nejlepších kapel, který znám. Imagine Dragons, jejich Bad Liar. Banger, který nám zpříjemňuje sobotu na fajnu. A za chvilku se o to postará jeden TikTok banger. Song, který vám buď leze na nervy, nebo ho milujete, je to čistě na vás. Kato John, jejich Turns the Lights Off. Pokaždý, když ho slyším, tak si představím hlavu na diskotéce, přesně jako na TikToku. Prostě felující, chillující přesně na tenhle banger. Já vám dám malinko víc času, plus minus 2-3 minutky, pak ten song pustím a uvidíme, co si pod ním představíte vy. Za chvilku, na fajno.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Potřebuješ boost do hry? Hernaudetka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudetka.cz je prostě sick.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

hviezda Slovenska a taky celého světa. Adéla, její KGB. A my se společně na Fajnu podíváme na další hvězdičku. Tahle věta zněla naprosto strašně, ale vlastně je to malinko pravda. Podíváme se společně na Charlotte Gott. Člověka, kterýho znáte, i když třeba se úplně o hudební scénu tolik nezajímáte. Je to dcera Karla Gotta. Karel Gott, obrovský jméno, ale byl to člověk, který zpíval česky, maximálně německy. No a právě Charlotte Gott zpívá především anglicky. Má venku dva songy, jo, takže to se nebudeme přehánět. A neví se, třeba jednou něco českýho někdy vydá. Zatím spíš ne, ale třeba v budoucnu. Její novinka, I Could Be Mine. Hodně lidí kritizuje, že je to zase anglicky, spíš by chtěli něco českýho. Ale Charlotte je mladá. To znamená, že občas prostě potřebuje použít i tu angličtinu. Hlavně chodila na anglickou školu. To znamená, že podle mě anglicky reálně mluví líp než česky. I když fanouškům čeština chybí, neznamená, že ji nikdy nevydá. Samozřejmě názory na každým. Může se vám líbit, i když je songa anglická. Já věřím, že není zas tak strašná, naopak. Je docela fajn. Pro lepší. Sobotní odpoledne. Její bývalý banger In Too Deep byl trošičku pomalejší, víc deep. Tohle je větší rozejbávačka, prostě to jednoduše musí střídat, stejně jako my naše songy na Fajnu. Teďko už Tate McRae, její Revolving Door, dejte si tenhle banger s náma na Fajnu. Opravdu to stojí za to, hlavně pro lepší odpoledne.

0: Vanessa, David Guetta, Sad Girls. Sad Girls don't live till the last song. Banger, který dojel ve 12 hodin až 41 minut na Fajnu. A za chvilku jedna z největších novinek. Taylor Swift, ty Elizabeth Taylor. Taylor je člověk, kterýho 100% znáte, i kdybyste nechtěli. Stejně jako se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Nebo minimálně v Česku už to možná nebude platit, ale o tom až za chvilku na Fajnu.
1: Na Fajnu máme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Malý problém, není nabitá.
1: Velká výhoda, může být tvoje.

0: Morning Boost na fajnu.
1: Rozdáváme koloběžky za 60 tisíc.
0: Nabij, vyhraj a jeď.
1: Pro vstup do soutěže je nezbytně nutná registrace na fajnradio.cz.
0: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na EBLC2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Banger, se kterým krasl bruslaška Alisa Liu zazářila na zimních hrách Pink Panther, zavádal se jejich Stateside. A my si na fajnu dáme výuku jazyku. Je to jednoduchý, každý něco umíme. Jsou lidi, kteří umí jenom česky. Jsou lidi, kteří umí i anglicky. Nebo dokonce i další jazyky. Němčinu, italštinu, ruštinu, je to jedno. No ale podle všeho už by se na školách měl učit pouze jeden jazyk. Z největší pravděpodobností angličtina, protože ta nás obklopuje úplně všude. Ale představte si to, že u vás nikdo nebude otravovat s druhým jazykem. No ale co když máte rádi jazyky právě a rádi se učíte třeba německy? No ale už byste nemohli. Já mám nápad. Co kdyby jste se, ano, mohli učit jenom jeden jazyk, ale mohli byste se ten jazyk vybrat. Protože v dnešní době, ne teda všude, ale většinou si musíte zvolit angličtinu, protože anglicky mluví skoro každý na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde, abyste se tak nějak dorozuměli. No ale v první třídě, nebo plus minus v té druhé, třetí, záleží od jaký třídy by se to odsouhlasilo, tenhle návrh, tak byste si mohli vybrat mezi angličtinou, němčinou,

0: 360, banger, který nám uzavírá naší první společnou hoďku dnešního Fine Weekendu s Míšou. A v té další si dáme bizárky, o kterých nemusíte věřit, že se doopravdy staly, i když ano, staly se.
1: To nejlepší.

0: Fajn.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Trénuji jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Právě teď máme 21 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 23, naopak nejmín 14. Celkově bude spíš oblačno až zataženo, ale slunce během dne občas malinko vykoukne.
6: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
0: Fajn.
6: Fajn.
7: Vždycky hot.
6: Vždycky.

0: krásný odpoledne. Vy je ta, kterou si společně při Fajn víkendu s Míšou moc neužijeme, protože většinou se slyšíme ráno a dopoledne, ale to není důležitý. Jsme tady společně, dáme si bizárky a to je to podstatný pro dnešní den. Za chvilku Tame Impala, Janine, Dracula nebo tečkon.
1: Fajn víkend.
0: Kungst, Banger, Never Going Home. Pro lepší sobotu. Na fajnou.

nebo třeba ty jejich extrémní banger V-Pray, který nám zpříjemňuje sobotu na fajnu. A skvělá zpráva, na Amazonu prodávají náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utrácíte až moc peněz. Což na jednu stranu zní vlastně skvěle, protože člověka to donutí neutrácet. Na druhou stranu v dnešní době by to vypadalo asi nějak takhle. Já bych si chtěla koupit dobrý, zdravý jídlo. Au, ne. Ne, tak dobře, zdravý jídlo ne, to je pravda, to je moc drahý. Nebo víte co, já bych se chtěla naučit nový jazyk a zaplatit si lekci s rodinným mluvčím. Jau, ne, tak pardon, dobře, rodinný mluvčí, to tak je taky drahý, no dobře, ale nebo víte co, já už vím, já bych si chtěla koupit bydlení, dohaj, jau.

0: Netflix pohádka, kterou znají i dospělí, K-pop Demons Hunter. Herci z tohohle filmu, taky Hunter X, je Golden, jeden z největších bangrů, který se právě v pohádce objevuje. No, my si na fajnu dáme náš letní playlist. Je pravda, že počasí letnímu playlistu úplně neodpovídá, ale naše nálada může samozřejmě. Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Nebo samozřejmě můžeme být na Instagramu tady v tom počasí. I když jsme včera moc nemohli, ale o tom za chvilku.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

Time's up. Bangro, se kterým jsme se zpříjemnili na fajnu sobotu ve 13 hodin a 31 minut. Včera se stala obrovská věc. I když vlastně skoro nikdo o ní nevěděl, Meta měla výpadek Instagramu. A menší zajímavost, víte, kde se o tomhle výpadku všichni dozvěděli? Na Instagramu. Ano. Malinko si to protiřečí, ale vlastně to tak je. Dobře, někomu možná Instagram reálně nemusel fungovat, ale většina lidí prostě se o tom dozvěděla, až už potom opravdu otevřela Instagram. A jehle příspěvek, o můj bože, Instagram nefunguje? Teď já se na ten příspěvek ale koukám na Instagramu. No, stává se, občas prostě informační kanály nefungují tak, jak by měly, když na rovinu pro nás dženzíčka, prostě klasika, kde se dozvíte o největších nesmyslech na Instagramu. No ale na fajnou máme super songy, které opravdu nejsou nesmysl. Za chvilku Mark Amber nebo teďkon Ava Max Spotfake.

0: Dostatečný Harry Styles, jeho Dance No More. A my si na fajnu za chvilku dáme jeden Eden. Tohle není Marek ztracený. Což doufám, že jste všichni poznali, protože za pár dní už Eva Farná rozzáří tuhle obrovskou arénu. Mám po sobě chtít zas a znova něco. A věřím, že zrovna Perpetuum Mobile song, který právě teď slyšíte, tam 100% bude. A my se ho společně samozřejmě musíme naučit, aby jsme ho křičeli. Což znamená, za chvilku na fajnu.
1: Poznáš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
2: Poslouchej Morning Boost na fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
1: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
2: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
1: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Okay, ready? Fajn Radio Instagram, Fajn Radio TikTok. Fajn Radio Instagram a Fajn Radio TikTok. Instagram, TikTok, Instagram, TikTok. Jsme všude. A jsme boží.
10: Duh.
9: Hledej Fajn Radio. Go, go. We're back.

0: Fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor. Fajn.
1: A co dobíjíme? My dokonce rozdáváme přímo v našem vysílání celkem 5 elektrických koloběžek Senkor Scooter S71. Každou v hodnotě 12

Loy, Red Eyes, Banger, který nám ukončuje naši druhou společnou hoďku. Jsme přesně v půlce, to znamená na fajnu. Buďte ready na naší předposlední třetí hoďku, no tak. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: Ahoj všichni, je to tady, odstartováváme společně třetí hoďku Fajn víkendu s Míšou, 14. hodina a 3 minuty k tomu, ideální čas vše odstartovat, neboli hoďku bulváru. Ano, strašný slovo, ale zároveň hoďka, která vás opravdu hodně baví, protože si řekneme novinky ze světa celebrit, tentokrát songy nebudeme probírat, to je nedělní záležitost, to znamená zítra poslouchejte od 8 do 12 a v té třetí hoďce samozřejmě hudební novinky. Za chvilku si ale popovídáme o Taylor Swift a Selene Gomez, no? Pro někoho nejlepší kamarádky, pro jiný nový rivalky, no uvidíme za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Nebo teď už Shawn Mendes, jeho Why na Fajnu.

Shouts Love Tonight. Banger, který nám dojel ve 14.14 na Fajn víkendu s Míšou. Nejlepší kamarádky nebo rivalky? Tuhle otázku řeší internet nebo hlavně sociální sítě poslední dny. A týká se to Selena Gomez a Taylor Swift. Protože Selena napsala pod jeden příspěvek na Instagramu nepěkný komentář, docela rýpavej právě proti Taylor a dalším lidem z jejího okolí a fanoušci spekulovali. Oni už nejsou kamarádky, nejlepší kamarádky tady toho showbiznisu a oni už asi nejsou. Všechno to byla lež. Respektive komentář byl pravej, ano, opravdu ho Selena napsala, ale ona se vsadila ještě s dalšíma lidma z jiného skupinového chatu, kde právě byla i Taylor, že o výsledcích zápasu. No, ve chvíli, kdy prohrála, tak musela napsat tenhle komentář. No, ale logicky díky tomu, že je to jedna z nejznámějších žen na téhle planetě a má opravdu hodně, hodně fanoušků a taky má jeden z nejsledovanějších Instagramů na téhle planetě, tak se rozjeli spekulace. Ale nebojte, fanoušci, kdo milujete Selenu, kdo milujete Taylor a třeba milujete tady ten jejich friends couple, můžete být v klidu pořád, to jsou kamarádky. Je všechno v klidu. Stejně jako jsou v klidu naše songy. Ať už Calvin Harris, nebo třeba Jazzy, jejich Satisfy na Fajnu.

0: House Mafia. Don't you worry, child. Banger pro lepší sobotu na fajnu. A protože jsme rádio, který hraje jenom ty největší songy, tak za chvilku tady bude samozřejmě další. Například Alex Warren, jeho Fever Dream. Nebo Somber, jeho Homebreaker. A spoustu dalších, nebo například nová zpráva o Olivii Rodrigo. Ale to je za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
2: Instagram,
9: YouTube,
2: TikTok,
9: co je zrovna teď in
10: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn.

Cracker, banger, který nám na fajnu přivolal dokonce i sluníčko. Konečně už venku neprší, není tam zataženo a můžeme jít i právě v sobotu ven. A nebo třeba na rande, nebo ideálně zapomenout na svýho ex. Například tohle radila právě Olivia Rodrigo, která byla v pořadu jednoho rádia, konkrétně i Heart Radia, kde právě odpovídala na otázky fanoušků ohledně vztahu. No a stala se situace, nebo respektive její nejoblíbenější otázka a odpověď, byla na otázku, jak zapomenout na bývalýho partnera lomeno partnerku. Tak právě Olivia doporučuje sepsat si seznam věcí, které vás na něm štvaly. Což nezní vlastně špatně, ale vzhledem k tomu, že asi nejznámější věc, co se týče Olivie a vztahu, je ta, že byla v milostném trojúhelníku ještě se Sabrinou Carpenter, no a díky tomu se spolu ty dvě malinko pohádali, teď už teda prej spolu můžou spolupracovat, ale bylo tam neúplně pěkný období. No tak nevím, nevím. Zrovna u Olivy, aby odpovídala na vztahové otázky, je malinko kontroverznější, ale hold většinou právě takovýhle bulvární stanice přesně tohle, co chtějí. Stejně jako posluchači našeho úžasného fajnu chtějí další songy. Teď už Miley Cyrus, End of the World na fajnu.

0: konečně při fajn víkendu s Míšou si tady tak hezky vibujeme. Pomáhá nám k tomu třeba Teddy Swim s jeho bangrem The Door. Nebo za chvilku na fajnu. Tu bude plně připravený Cameron Whipcomb s bangrem Medusa. Nebo Chemical Brothers song Go. Je to strašně jednoduchý. My při té sobotě potřebujeme úplně všechno. Chillovat, probrat se, malinko se naladit, konečně už vysvětlo sluníčko, to znamená, že už můžete jít ven, dát si rádio do uší, vibovat společně s náma a udělat si ten nejlepší víkend. To znamená, pokračujeme a vibujte s náma na songy za chvilku na fajnu.
1: Na fajnu dobíjíme elektrickou koloběžku Senkor.
2: Baterka zatím není na stovce, ale přesně tam začíná.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
3: CZ.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.

si Go Banger, který nám dojel ve 14.52 na Fajnu. A je to jednoduchý, strašně moc lidí miluje reality show. No a většina našich fanoušků miluje reality show. Právě proto jsme pro vás vymysleli úplně nový podcast, který se jmenuje Posedlí Are You The One? Jednoduše podcast o té nový reality show, která vzniká na Primě. Moderovat ho bude naše úžasná Kristýnka, kterou můžete poslouchat vždycky ve Fine Warmupu od 13 do 17, většinou od pondělí do pátku. No a já věřím, že se to holce povede. Taky už moderovala několik dalších předešlých našich podcastů a většinou měli obrovský úspěch. To znamená, sledujte naše socky, ať už náš Instagram, kde jsme jako Fine Radio, nebo náš YouTube kanál, kde právě jednou týdně bude tenhle super podcast vycházet a můžete se dozvědět úplně něco novýho o vašich oblíbených lidech z reality show. Teďkon už ale společně si dáme vaše oblíbené songy. Za chvilku Wiz DMC, Bees and Honey, Banger Show Me Love, nebo teďkon Danny Hudson, On My Way na Fajnu.

0: With the MC, Bees and Honey, extrémní banger Show Me Love, který nám na fajnu uzavírá naší předposlední společnou hoďku. My si dáme počasí, úvod, ženskou logiku, jednoduše všechno, všecičko bude. Jednoduše a prostě buďte ready.
1: To nejlepší z hitparád. Streamu.

0: www.onlineshop.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.

0: teď máme 23 stupňů Celsia, což je i dnešní denní maximum. Minimálně bude 14 stupňů, bude převážně oblačno, ale i na místech republiky dokonce slunečno a déšť už do večera neočekáváme.
1: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Krásný odpoledne. Je to tady poslední hoďka Fajn víkendu s Míšou na svém startu, ve který bude například ženská logika. Moje oblíbená rubrika, ve který se děláme společně srandu z jednoho určitýho pohlaví. Ale o tom aj za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Zara Larsony, Midnight Sun nebo teďkon David Kushner a extrémní banger Daylight. Dejte si ho s náma při sobotě na Fajnu.

Jeden z největších bangrů posledních měsíců, Zara Larsson, její Midnight Sun, taky song na fajnu, který otvírá okýnko ženský logice. Která právě teď začíná. Vědci 100% potvrdili, že ženy nosí sluchátka nejenom kvůli hudbě, ale hlavně je to totiž možnost bezpečně ignorovat polovinu zbytečných rad, hlavně od mužů. Naopak muži přiznávají, že sluchátka používají hlavně proto, aby nemuseli slyšet, že měli pravdu ne oni, ale jejich partnerky.

Glock Glock. Extrémní banger Adoria, který nám dojíždí u nás na Fajnu. V 15 hodin a 18 minut. Ale samozřejmě to není to jediné, co máme v našem playlistu. Musíme si taky společně zaspívat. Už za chvilku Kellyn, Sofian, Mešmeš, jejich Pistácie. Tohle byla chvilička, abyste si zapamatovali slova a za chvilku mohli společně s náma s Fajnem vibit.

0: 11.
1: Na Fajn. Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
10: To je krásná kuchyň.
11: A jak je praktická.
12: To bych chtěla domů.
13: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
14: www.junointeriér.cz.
15: Využijte váš prostor.
16: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
19: This is Bruno Mars.
20: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
21: Music.
22: Fine.

neskutečný banger Boston, který nám pomalu ale jistě dojíždí v 15.29 na Fajnu. Sport. Strašně důležitá část života. Buď ho milujete, nebo nenávidíte, ale samozřejmě každý ho potřebuje. No, nebo možná úplně ne. Protože se nově ukázalo, že sport může dokonce i škodit zdraví. Hlavně teda, když jedete extrémní sport, například extrémní fitness a chodíte do fitka 5x týdně. Protože tohle zvyšuje pravděpodobnost zánětů nebo například infarktu. No ale sport je důležitý, to je samozřejmost, doufám, že to všichni víme. No ale spíš než o tom, že by sport vyloženě škodil, jde o předávkování. Ať už je to právě sport nebo čehokoliv jiného, všeho moc škodí. Představte si to, prostě cvičíte každý den ve fitku tvrdě, chcete něčeho došáhnout, ale prostě nemáte ten odpočinek. A víte, jak se to říká? Svaly se nebudujou, když jdete ve fitku. Je to důležitá část, ale ještě důležitější, nebo samozřejmě to musí jet jako kombo společně, je ten odpočinek. Svaly se budou ve chvíli, když vlastně ironicky za to odpočíváte. To znamená odpočinek ke zdraví. Yes, nebo taky super songy ke zdraví. Za chvilku Eva Farná, nebo teďkon už Lauren Wolf. No stress na Fajnu.

0: Nová hvězda Edenu Eva Farná, ale pozor, neříkejte jí, co má se stát. Ale já vám na fajnu řeknu, co se za chvilku stane. Bude tady Milky Mulgrap, jejich Just The Way You Are. Nebo tu bude Taylor Swift. Nebo samozřejmě další super songy. Ale to je za chvilku. Na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis.cz.

0: www.hazardhry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účastí na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.

neskutečná Taylor Swift i Elizabeth Taylor, banger, se kterým končí dnešní Fine Weekend s Míšou a celkově sobotní Fine Weekend. Já přemýšlím, jestli jsem tohle někdy někdy řekla, ale opravdu totiž budou jenom songy, nepřijde ani moje mladá talentovaná kolegyňka Kristin, to uslyšíte až zítra od 12 do 4 v jejím klasickém čase a mě uslyšíte zase zítra od 8 do 12 taky v mém klasickém čase. To znamená, čau zítra.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro

0: prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Yeah.
1: Ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
1: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram.
1: YouTube.
2: TikTok.
1: Co je zrovna teď in. Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn? Fajn Radio. CZ.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Trénuj jako šampion. Evropský unikát Octagon Gym by Max Fitness se právě otevřel na pražském Smíchově. Čekáme na tebe. Instagram,
3: YouTube,
2: TikTok,
3: co je zrovna teď in Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn.
4: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Fajn.
2: Vždycky hot.
3: Vždycky.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší.

0: Jedna vteřina. Jeden hit. Jedna šance dostat se na Coolin Festival. Poznej song dřív než ostatní a vyhraj vstupenky. Jen v Drive Show na Fajnu. 26. a 27. června. Kmochův ostrov Kolín.
1: Vystoupí Ben Kristoval.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo proseko 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
5: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
6: Haló, to je mobilní servis?
7: Ano, prosím.
6: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
7: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
6: No tak, já jedu k vám.
7: Mobilní servis.cz. Opravy hned.

0: servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. V březnu se mu narodilo první dítě a v červenci přijede poprvé do Prahy americká popová star Charlie Puth. Fórum Karlín 28. července. Koncert tohodle léta přiváží Force.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: K novému vozu Hyundai od Autocode získáte zimní pneumatiky nebo tažné zařízení zdarma. A k tomu další bonusy. Autocode.cz. Více než 30 let s vámi.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
12: Five.

Retri. Vai.

0: Potřebuješ boost do hry? Herna u dětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Herna u dětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Instagram, YouTube, TikTok,
4: co je zrovna teď in Fine Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn?
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Prodigy. Neo Asia.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best.

0: 69 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Fajn. Vždycky hot.

0: Fajn.
1: Tak je to paráda, jo, je to můj první zápas proti takovýmu klubu, to je sen si myslím každýho a nádhera je, že jsme dokázali dobovat aspoň ten bod a hrál jsem mi super a říkám, spojil jsem se na všechno každým letem.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in
2: Fine Radio.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
2: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn.
7: Jo. Alright, listen.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: dokážeš hit podle jedné vteřiny, tak to dokáž.
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu, uhádni song a vyhraj vstupenky na Coolin Festival.
0: 26. a 27. června Kmochův ostrov Kolín.
1: Lístky kupujte na coolinfestival.cz.
0: Více info na coolinfestival.cz. Fajn.

0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na

0: Prahou, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
1: Fajn.
5: Vždycky hot.
1: Vždycky.

0: this is One Republic. Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Thank you very much.
6: Turn it up.

0: jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatadadadatrička, rat.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn. Vždycky hot.